0: ale se být toho
1: mohli jim drinkat.
2: Ale hej, tady byl díky zvěde.
3: Little Krabber se nejle máme ke stům.
0: Ono zakáže do fomono zelí osma.
2: A slíhe, smakli a slíhe.
3: Little Krabber se nejle máme ke stům.
1: Kejke, mítke, má jaká macha drunka zahle.
2: Jo, ne, díky, sich, jos, jos.
3: Little Krabber se nejle máme ke stům.
2: Ko výrfe je jůr, fuše, tak on ten.
0: A ví, kuk, ho má mérno.
3: Little Krabber se nejle máme ke stům.
4: Witches.